0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: To je krásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It's colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young, young, young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs, ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu života.
0: Then don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things is with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like this.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again it will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch prostředcích.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month,
1: a po měsíci,
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: I couldn't
1: odmítat.
0: Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So

0: A znovu byla vyschlá, vysušená.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the food.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo velké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho, té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody gave this Diet Coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the Diet Coke.
0: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oil.
0: Různé druhy olej.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudená lisovaná.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Švečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you home, girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně makeupu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation?
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému,
1: our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
1: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak při nějakým přírodním
1: neem soap.
0: Třeba neemový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásí.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.

0: Manaleshwar Gyaneshpuri Vam Jaipuru říkal,
1: he didn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy?
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné?
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými
1: lékaři. I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar,
0: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter,
0: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
1: then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit
1: tak. That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So this depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
0: V jozevním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: cvičit. You will use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup,
0: a místo toho, abyste se malovali,
1: you will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasana.
1: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck.
0: Když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také má účinek
1: na obličejové svaly. The blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janice brought organic brown sugar.
0: A Janice Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talíře.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve svamičního pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vieny.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put one spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Jo, určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gůl.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes two teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometime is okay.
0: Někdy je to pořád.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní, dobrou
1: stravu. Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas, 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing.
0: A.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Jako z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sources,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: But
0: přestali.
1: We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day.
0: Ale když budete cvičit každý den.
1: That will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: Abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat?
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sátobar tehvár and the 7 days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too. Tomorrow.
0: Já taky, zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends.
0: Rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast, bread and butter.
0: Opečený chléb.
1: And I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I ate there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: 1 month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम शलपुरजी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सतगुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Alakpuri Siddha Pit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alakpuri Siddha Pit Parampara.
0: My dhanvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguruji.
1: A mé pokorné pranám Vishwagurujimu, našemu svatému guruovi.
0: Om namo narayan to all the sannyasis.
1: Om namo narayan všem sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete přes webcast.
0: Beautiful evening here in Strilki.
1: Ve Střílkách máme krásný večer, nádherný večer.
0: Tattvamasi. That's what we are going to talk about today.
1: Dnes budeme mluvit o tatvam asi.
0: Tat means that. Tvam means you, means all of us.
1: Tat
0: and
1: znamená,
0: asi means it is or are.
1: Tat znamená toto, tvam znamená ty, nebo vy, nebo my všichni, a asi ty jsme.
0: That atma, that is immortal.
1: Atma je nesmrtelné.
0: That is not something that can perish, that can die, that can go.
1: Atma nemůže zaniknout, neumírá.
0: Same as the love and as the presence of Gurudev is everlasting.
1: Stejně jako láska a přítomnost Gurudeva je na věky.
0: Same our atma, that will also not go.
1: A i naše atma je také věčné.
0: How many of you remember the story of Nachiketa and Yamraj?
1: Kolik vás si pamatujete příběh o Nachiketovi a Yamrajovi?
0: Very good.
1: Dobře.
0: So, Nachiketa was a very young child.
1: Nachiketa byl velice malé dítě.
0: But very knowledgeable or very highly developed, I would say.
1: Ale byl velice znalý a velice vysoce rozvinutý, bych řekl.
0: What's his name?
1: Jaké bylo jeho jméno?
0: Nachiketa.
1: Nachiketa.
0: And his father was Vrajashrava.
1: A jeho otcem byl Vrajashrava.
0: Udaluka. I read Vrajashrava, but okay. Maybe they're the same guy with two names.
1: Tak možná pod jiným jménem ho někdo zná.
0: So his father was doing a Vishvajit Yagya. Yagya means offering to the fire, offering to a certain deity for certain purposes. The pujas or the yagyas were being performed.
1: A jeho tatínek dělal Vishvajit Yagyu. Yagya to je takový obřad, puja, obřady, obětiny bohům, které se provádějí.
0: That's the beauty of stories. Everyone might have different versions of the stories, but the moral of the story, or at the end, the moral of the story is always one.
1: A to je krásné těch přízvězích, že existují v různých verzích, ale to poselství toho příběhu je vždycky stejné.
0: So his father in that yagya, he had to give away all his possessions.
1: No a během té yagy, toho obřadu, ten jeho otec měl odevzdat, vzdát se veškerého majetku.
0: Nachiketa, young boy.
1: A mladý chlapec Nachiketa.
0: Who will you give me to?
1: Se ptá, a mě taky obětuješ?
0: No reply.
1: A žádná odpověď.
0: Second time again asked. Father, who will you give me to?
1: A tak se ptá po druhé, tatínku, i mě se vzdáš?
0: Again, no reply.
1: A zase žádná odpověď.
0: Third time again, Father, me, where?
1: A do třetice, otče, co bude se mnou?
0: You know, what comes when we are frustrated?
1: A co se stane, když jsme frustrovaní?
0: Anger.
1: Hněv.
0: So he said in anger, I will give you to death, go.
1: A on řekl naštvaně, tebe zasvětím smrti, jendi.
0: No, Nachiketa didn't worry, nothing. He said, okay, father, as you wish.
1: A Nachiketa z toho ale neměl obavy, řekl, dobře, tatínku, jak si přeješ.
0: And he started his journey towards Yamaloka.
1: A vyrazil na cestu k Yamaloka.
0: You know who is Yamaraj, right?
1: Víte, kdo je Yamaraja?
0: The one who will fry us.
1: Ten, který nás usmaží.
0: But we have Gurudev, so no frying for us.
1: Ale my máme Gurudeva, tak my se tomu ohni vyhnem.
0: So he started his journey slowly towards Yamaloka to meet Yamaraj.
1: No a tak pomalu se vydal na cestu do Yamaloka, aby se setkal s Yamou.
0: Finally, when he reached there, Yamaraj was out busy in his job frying people.
1: A když tam došel, tak Yamaraja měl plno práce, jak chytit další lidi.
0: And one day, 2 days, 3 days, he was sitting on the doorstep of Yamaloka without food, without water, without nothing.
1: A jeden, dva, tři dny tam seděl před branami té Yamaloky bez jídla, bez pití, bez ničeho, jenom čekal.
0: After 3 days, finally Yamaraj comes on his mode of transport, which is?
1: A po třetího dne přichází Yamaraja konečně a přijíždí na tom svém zvířeti, které je?
0: Bull. Bez is what? Sita?
1: Buffalo?
0: Buffalo.
1: Na buvolu.
0: So he was on a buffalo coming back and he saw the young Nachiketa sitting outside.
1: A tak na svém buvolovi přijížděl zpátky a vidí tam mladého Nachiketu, jak tam sedí.
0: In India we have a saying atithi devo bhava.
1: V Indii říkáváme atithi devo bhava,
0: which means the guest is like God.
1: A to znamená, a my říkáme Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu.
0: So he was very impressed that someone willingly with his own will came to the doorsteps of Yamaloka.
1: A byl překvapený, že někdo dobrovolně přišel před brány Yamaloky.
0: And no food, no water, he felt a little bit upset.
1: A ani nedostal žádnou vodu, ani ho nikdo nepohostil, tak trošku z toho byl neklidný.
0: He said 3 days, 3 boons.
1: A proto říká, 3 dny si čekal, tak ti splním 3 přání.
0: So guess what Nachiketa's boons were? Chocolate, ice cream, pizza?
1: A co myslíte, že si Nachiketa přál? Čokoládu, zmrzlinu a pizzu?
2: Immortality.
0: First wish. Can my father and my bond be restored and everything go good between us?
1: První přání, kéž je s mým tatínkem všechno v pořádku a kéž znovu máme ten svůj vztah otce a syna.
0: Yamaraj said tathastu, which means so be it, granted.
1: A Yamaraj řekl tathastu, neboli budiš, tak se stane.
0: 2 more wishes to go.
1: A ještě další 2 přání.
0: Second wish.
1: Druhé přání.
0: The meaning of the Vishvajit Yagya or the offering to fire. Or the theory or the whole detailed explanation about why it's done.
1: Co to znamená, co je podstatou té Vishvajit Yagyi, co znamená obětovat ohni, co je toho podstatou.
0: And he explained him everything about Nachiketa Agni, which was named after him.
1: A on mu vysvětlil všechno, a Yamaraja mu pak vysvětlil všechno o tom, co je to Nachiketa Agni, ten Agni byl pojmenován po něm.
0: Third boon.
1: A třetí přání?
0: Was? What is after death?
1: Co je po smrti?
0: After we all die, we all will die, as Vasant mentioned yesterday.
1: Jak včera Vasant zmínil, všichni jednou zemřeme.
0: So one day we all will go.
1: Jednoho dne všichni půjdeme.
0: In the playground or where, that's deciding later, but...
1: A jestli to bude na tom dětském hřišti nebo jinde, to ještě uvidíme.
0: So one day after we go, then what happens to us?
1: No a tak potom, co to tady opustíme, co s námi bude, co se nám stane?
0: To ask Yamaraj, the Lord of Death, this question, he was very surprised.
1: No a když se ptal Yamaraj, pána smrti, tuto otázku, tak byl velice překvapený.
0: When a child comes to the father or to the mother, to the parent, asking for something very extravagant, then the parents try to give lalach. Lalach means today my English is slipped. Lalach is
1: toy. Toy?
0: Not toy. Like, you know, not this, but I will give you this. Substitute, but I think it's like more
1: distraction
0: or something. Yeah. So he tried to give him. I will give you gold, or I will give you a flying chariot, or I will give you all the prosperity you can wish for. Anything, ask for anything you want, but not this.
1: A tak víte, jak je to, když se malé dítě ptá rodičů na něco složitého, tak ty rodiče ho vždycky se snaží zabavit něčím jiným, aby na to zapomněl. A tak ten Yamaraj to zkoušel, taky říkal, já ti dám zlato, dám ti ohnivý kočár, cokoliv, co chceš, cokoliv jiného ti dám, ale tohle ti neřeknu.
0: So Nachiketa replied, same as I do, what comes will go.
1: A Nachiketa odpověděl stejně jako já říkám, co přijde, to odejde.
0: What will I do with all these materialistic things?
1: K čemu mi budou všechny tyhle materiální věci?
0: You will give me a golden chariot and I die, and that golden flying chariot is then what?
1: Dáš mi létající kočár ze zlata a já umřu, a k čemu mi bude ten kočár?
0: He said, no, I want to know what happens after death.
1: A proto říkal, ne, já chci vědět, co se stane po smrti.
0: Then temptation, lalach is temptation.
1: A pokušení to je.
0: So then he was not tempted, so Yamaraj was impressed and he said, you passed the test.
1: A tak on se nenechal svést tím pokušení.

0: हरिम भगवान की जय। श्री शंकराचार्य की जय।
1: यमराज देन टोल्ड नचिकेता।
2: यमराज पोतम विसेटल नचिकेतवे।
1: ही वाज टॉकिंग अबाउट द आत्मा।
2: रीकाल मो ओ आत्मा।
1: इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट।
2: ये मेंची नेश तो नहीं मेंची।
1: बिगर देन द बिगेस्ट।
2: अ वेची नेश तो नहीं वेची।
1: हिडन इनसाइड ऑफ ऑल ऑफ अस।
2: स्क्रिटे व कजदेम ज नास।
1: Everlasting,
2: věčné,
1: not dying with the body,
2: neumírá, když zemře tělo.
1: It's always there.
2: Vždycky je tady.
1: And after teaching him this, Nachiketa didn't say yes, no, nothing.
2: A poté, co ho takto poučil, Nachiketa neřekl ani ne, ani ano, nic.
1: Not because he didn't understand it, but because he now knew the truth.
2: Ne proto, že by tomu nerozuměl, ale právě proto, že poznal pravdu.
1: And Yamraj then said that now, because you know the truth, the death will never harm you, nothing will happen to you. He was immortal.
2: A Yamraj mu potom řekl, protože ty si poznal tu pravdu, už nad tebou smrt nemá moc, nikdy tě nezasáhne, jsi nesmrtelný.
1: And when he came back to the father embraced him.
2: Když se vrátil k otci, tak ho otec objal.
1: In one way we all can be Nachiketa.
2: A je, takhle vlastně můžeme být všichni tím Nachiketou.
1: And Gurudev is the one who is showing us and who is telling us this truth.
2: Protože Gurudev je ten, který nám ukazuje, který nám říká tuto pravdu.
1: But we need to have faith and dedication like Nachiketa had.
2: Ale musíme mít víru a musíme to pevně následovat tak jako Nachiketa.
1: The fruit is always much more sweeter when you have patience.
2: To ovoce je vždycky sladší, čím víc máme trpělivosti.
1: I worked a lot personally on patience.
2: Já sám hodně na trpělivosti musím pracovat.
1: Many of you who know me from childhood, I think you know that I wasn't such a patient.
2: A vy, kdo mě znáte od malička, víte, že s tou trpělivostí mi to nikdy moc nešlo.
1: But when you are patient, then at the end of the day, Gurudev knows why he's tightening our screws all the time.
2: Ale víte, že ta trpělivost je potřeba, protože Gurudev nás dobře sleduje a ví, kde je potřeba utáhnout šroubek.
1: At that moment, it feels hard.
2: V té chvíli to možná se cítíme, že je to těžké.
1: But later we realize that we are like that metal.
2: Ale potom později se uvědomíme, že jsme jako ten kov,
1: which Gurudev heats up on very strong fire.
2: Který Gurudev zahřeje v tom silném ohni.
1: Takes a hammer.
2: Vezme kladivo.
1: Then shapes us.
2: A začne nás tvarovat.
1: But when that shape or the form or the statue or whatever is being created, then how beautiful it is that you can only see when it's done.
2: Ale když to vzniká, když se tvoří, tak ještě nevidíme tu krásu poznáme teprve, když je to hotové.
1: So patience we all need.
2: Takže všichni potřebujeme trpělivost.
1: If Nachiketa didn't sit 3 days waiting for Yamraj, then the fruit of immortality wouldn't be there, no?
2: Kdyby Nachiketa nevydržel tam ty 3 dny čekat, tak by nedostal to ovoce nesmrtelnosti.
1: Same way we might think every year we come to Strelky, every year we are sitting in the sauna doing.
2: A tak my si myslíme stejně, každý rok jezdím do Střel, každý rok tam sedím v té sauně a každý rok cvičím.
1: Or every year Vasant comes up with a new project to work on.
2: A každý rok Vasant přijde s novým projektem, na kterém se pracuje.
1: Every time there is something to do.
2: Pokaždé je něco na práci.
1: This is tapasya.
2: A to je tapasya.
1: Or when we go to Jadan and you go for, you come to Jadan and next day already they say, okay, you are now in the Om Ashram working, or you are doing this, or you are doing that. You say, oh, I'm still on jet lag.
2: A stejně je to v Om Ashramu, v Jadanu, když tam přijdete, tak hned druhé dne on řekne, no tak budeš uklízet v Om Ashramu, budeš pracovat tamhle. Říkáte, no já mám ještě jetlag z toho letu.
1: That all has a purpose behind it.
2: Ale to všechno má v sobě smysl.
1: Because this, what Gurudev is doing for us, with us, it's very profound and the results you will always see once you end up in the playground.
2: Protože to, jak s námi Gurudev pracuje, co s námi dělá, co pro nás dělá, ty výsledky poznáme teprve, až budeme na tom dětském hřišti.
1: But the body will go to the playground. We, the atma is ajar atma, sachidananda.
2: Na tom dětském hřišti skončí jenom tělo, to atma je ajar atma.
1: We will be united with that light.
2: Budeme zajedno s oním světlem.
1: That jyoti is one.
2: To jednota v jednotě se světlem, jyoti.
1: And that jyoti is in all of us.
2: A toto jyoti je v každém z nás.
1: Gurudev gave us that jyoti in each and every one of his bhaktas.
2: Každému jednomu z bhaktů Gurudev toto světlo dává.
1: But we need to realize it.
2: Ale my si to musíme uvědomit.
1: In Aprokshanubhuti there's this shloka, koham kadabdam jatam ko vei karta se vidyate. Who am I, from where did I come? That we need to ask ourselves and realize that.
2: Aprokshanubhuti se říká tak shloka, která říká, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji. A tyhle otázky bychom se sami sebe měli ptát.
1: Once in our lives, sometime, every one of us have thought, why in the world am I here? What is the purpose of my being? Why am I existing?
2: Každý nás aspoň jednou v životě už se zamýšlel nad tím, co je smysl mého života, proč jsem tady, proč vůbec tady jsem.
1: So already you started on the step of asking yourself, kohom kadam dam jatam.
2: Tak vlastně už jste udělali první krok na to ptát se podle té šástry, kdo jsem, kam jdu, odkud přicházím.
1: And then we see that why we are here, because of Gurudev.
2: A pak díky Gurudevovi uvidíte, kdo jste.
1: If we wouldn't be with Gurudev, then in what deep mess we would be in.
2: Kdybyste byli bez mistra, v jakém hlubokém zmatku byste byli.
1: That's why we should be very grateful for the work which Gurudev has done and that he helps us and always did and always will help us to overcome and to hopefully attain liberation.
2: A proto bychom měli být vděční za to, co pro nás Gurudev udělal, dělá a bude dělat a doufáme, že nakonec dosáhneme osvobození.
1: Every journey is hard.
2: Každá cesta je těžká.
1: Same as life.
2: Stejně jako život.
1: If we are driving, okay. European roads are still good, but if you come to Indian roads, you know how many holes and bumps and things there are. Oh, actually, I was driving to Brno a few days back, not on the highway, but on this other road. There also the road is not so good, so not only India.
2: V Evropě možná máte dobré cesty, ale možná v Indii, kdo jste to zažil, co je tam děr, překážek, výmolů, ale vlastně nedávno sjel do Brna a ne po dálnici, ale po té staré cestě a taky byla plná děr, takže nejen v Indii jsou špatné cesty.
1: So same as life, full of bumps, full of holes.
2: A se životem je to stejné, taky je na té cestě plno děr, plno výmolů.
1: But if a thorn goes in the tire and the air goes out, we don't just leave the car and take a different car and disappear.
2: No, a když nám něco propíchne pneumatiku, tak taky nejenom nenastoupíme do jiného auta, nenecháme tam to auto.
1: We change the tire.
2: Vyměníme tu pneumatiku.
1: We change the tire, we move on and we continue with our journey, same as with life.
2: Vyměníme pneumatiku, opravíme to a pokračujeme v cestě a stejné je to s naším životem.
1: Giving up is not an option.
2: Vzdát to nepřichází v úvahu.
1: Many times it happens or we have that inside of us that it's not worthful to stay or what is the sense of me being even here, everything around me myself is bad, everything is bad, why?
2: Na každého z nás někdy přijde to, že se ptáme, jaký to má vůbec smysl, proč to vlastně dělám, všechno, nic se mi nedaří, všechno je na nic.
1: It's very hard to get this human life.
2: Je velice těžké získat lidský život.
1: Not easy.
2: Není to snadné.
1: You had to go through millions or thousands of lives to finally get this human birth.
2: Musíme projít tisíci, možná miliony zrození, než nakonec se zrodíme jako člověk.
1: And if we got this human life, then it's not that we again waste it.
2: a když už ho máme, tak to není o tom, abychom zase promarnili.
1: One story came regarding this.
2: A další příběh přichází.
1: I have a different story planned, but this, you see,
2: mám v planning plánu is not jiný good. Příběh, ale je vidět, že ty plány se mění.
1: There was a man.
2: Byl jeden muž.
1: And he had a guruji.
2: Měl gurujího.
1: I think this story is from Anand Moti from Holy Guruji, I believe.
2: Myslím, že je to z Holy Gurujiho knížky Ananda Moti.
1: So Guruji said, "My dear, you know, in India we, or in our culture we have four ashrams."
2: A víte, že v Indii naší kultuře máme takzvané čtyři ashramy.
1: How many of you remember four ashrams? Swamiji told many times.
2: Pamatujete ty čtyři ashramy? Swamiji to často zmiňoval.
1: Okay. First ashram is Brahmachari ashram.
2: Brahmachari ashram.
1: Don't worry, I will continue this interactive thing, so.
2: Nebojte se, já vás budu pořád zapojovat.
1: Who wants to write it down because you have 6 weeks.
2: Kdo si to chcete zapsat, zapište, protože máme 6 týdnů.
1: Brahmachari ashram is the first ashram.
2: Tak prvním je Brahmachari ashram.
1: The ashram in which the studying, learning, education, this all happens.
2: V tomto období se učíme, studujeme, probíhá naše vzdělání.
1: Now the lifespan is different, but when the lifespan, let's say, for example, 0 to 100.
2: Teď ta délka života trošku jiná, ale když řekneme, že dejme tomu, se lidé dožívali 100 let.
1: So 0 to 25 Brahmachari ashram.
2: Takže od 0 do 25 byl Brahmachari ashram.
1: Then comes Grihastha ashram.
2: Pak přichází Grihastha ashram.
1: Where you get married.
2: Tam tehdy se oženíte, vdáte.
1: Best part is I skipped it.
2: A nejlepší čas jsem přeskočil.
1: For me no Grihastha ashram, no Vanprastha ashram, direct sannyasa ashram.
2: Pro mě žádný Grihastha ashram nebyl, já jsem rovnou skočil do sannyasa ashramu.
1: A lot of peace.
2: Hodně míru.
1: So, Grihastha ashram next.
2: Takže další je Grihastha.
1: Where you get married, you have kids, you are working.
2: Máte rodinu, máte děti, pracujete.
1: Then third comes Vanaprastha ashram.
2: A třetí přichází Vanaprastha ashram.
1: When the kids are grown up, they have their own kids, then you retire and you give the children to take forward and you and your wife slowly start going towards spirituality, or you are connected to spirituality, but you start going deeper into it.
2: Už vaše děti jsou dospělé, mají vlastní děti a vy už jim to všechno postupně předáváte a i když jste duchovní, tak více a více se zapojete do duchovnosti a více se věnujete duchovnosti.
1: I just noticed when I'm in Jadan, I sit in Bhakti Sagar, I see so many orange people and so less yellow people. Here there's more yellow and less orange.
2: Když jsem v Jadanu, v Bhaktisagaru, tak tam vidím víc oranžových lidí a méně žlutých. A tady je to naopak, tady je více ve žlutém a méně v oranžovém.
1: Jadan is full of oranges and here is full of bananas.
2: Jadan je plný pomerančů a tady je plno banánů.
1: So, then fourth ashram is Sannyas ashram.
2: A čtvrtým ashramem je Sannyas ashram.
1: Sorry if you don't like my jokes, but I like to make you laugh.
2: Omlouvám se, jestli se vás dotýkají moje vtipy, ale jsem rád, když se smějeme.
1: And laughing is good. Why not?
2: Smích je dobrý, proč ne?
1: One life, let's enjoy it.
2: Máme život, tak se ho.
1: Hopefully one life.
2: Máme, doufejme, jenom jeden život, tak se ho užívejme.
1: So in Sannyas ashram, you let go of everything and focus on your spiritual journey ahead till you die.
2: V Sannyas ashramu se vzdáte všeho ostatního a už se opravdu soustředíte jenom na duchovnost.
1: So Gurudev came to his house.
2: A tak Gurudev přišel do jeho domu.
1: He said, let's say, what was his name?
2: A jak se asi jmenoval?
1: Hard decision, Narsingh.
2: No, a tak asi Narsingh to byl.
1: Nothing personal.
2: Nic osobního.
1: So he told, my dear.
2: Říká, můj drahý.
1: You already are in Grihastha ashram. You have already a child. Come with me.
2: Už jsi v Grihastha ashramu završil. Už to dítě je dospělé. Pojď se mnou.
1: He said, but Gurudev, my son is too young, I need to take care of him. The son was already in college, but yeah.
2: A ten syn už byl na univerzitě, ale ten muž stejně říkal, ale on je takový mladý, já se o něj ještě musím starat.
1: And he said, little bit, let him grow up, let him, I need to get him married and then I will surely come with you.
2: A říká, no tak aspoň počkej ještě, dokud se neožení a pak určitě s tebou půjdu.
1: Then Gurudev said, okay, my dear.
2: A Gurudev říká, dobře, můj drahý.
1: After some years, Gurudev again came.
2: A po pár letech zase Gurudev se vrací.
1: He asked him, now let's go, your son is married, your son has a kid, let's go.
2: No a říká, tak už pojďme, tvůj syn už je ženatý, už má vlastní dítě, tak už je čas jít.
1: But Gurudev, I just have some, I want to spend a little bit more time with my grandchild and then I will surely come.
2: A říká, Gurudev, ale já bych ještě aspoň chvíli si chtěl užít s tím vnoučkem, ale potom určitě už půjdu.
1: Gurudev said, okay.
2: Gurudev říká, dobrá.
1: After some time he again came.
2: Ale po nějaké době zase přichází.
1: And he asked, where is the nursing? You are alive, but that story one not.
2: A ptá se, kde vlastně je nursing? Náš nursing je naživu, ale v tom příběhu už nebyl naživu. Na hřišti.
1: You have your first registration.
2: Už máme první registraci.
1: Then afterwards he asked the son, where is he? He said, sorry, father died.
2: A tak se ptá toho syna, no kde pak je? On říká, je mi líto, tatínek zemřel.
1: But Gurudev closed his eyes.
2: Gurudev zavřel oči.
1: Gurudev is.
2: A Gurudev je.
1: Yeah, good. Finally I get some answers.
2: Říkal další, konečně někdo odpovídá.
1: So Gurudev closed his eyes and looked around and he saw the dog who was the pet of the household or the guard was actually the father.
2: A tak on se zavřenými očima spatřil, že vlastně ten pes, kterého tam měli, aby hlídal dům, je vlastně převtělený ten otec.
1: No, sorry, before the dog was, I think, the bull.
2: A nejdřív ještě ne, pes, nejdřív tam byl bík. Viděl, že se převtěl do bíka.
1: So the bull, and he asked, what are you doing?
2: A tak šel k tomu bíkovi a ptá se, co to děláš?
1: He said, Gurudev, what to do? You know, I wanted to help out my son and help him by working for him.
2: A tak říká, no Gurudev, já jsem tak chtěl tomu svému synovi pomoct, chtěl jsem pro něj něco udělat, pracovat pro něj.
1: And while the bull was pulling the thing for farming, the son is taking and hitting. And you say, you see, your son is not even respecting you. Come, let's go with me.
2: No a když ten bík tahal ten pluh, tak ten syn měl na něj bič a švihal ho bičem a říká, no vidíš to, ten tvůj syn tě ani nerespektuje za to, tak už to vzdej a pojď se mnou.
1: Gurudev, I'm still very young bull. I can still work some more years and when I cannot anymore, then I will surely come to you.
2: A on říká, já jsem ještě mladý jako bík, tady mám mnoho sil, můžu něco tady udělat, tak až budu starý bez sil, tak půjdu s tebou určitě.
1: This is what happens when we die with attachments or when we die with having a wish for completing something. Then your atma is stuck here.
2: A to se stane, když umíráme a jsme k něčemu připoutáni, máme nějaké přání něco udělat, tak to vaše atma je tady chyceno.
1: Then next time Gurudev comes, he asks, where is the bull?
2: A dalšího dne přichází Gurudev a ptá se, tak kde je ten bík?
1: The bull was working so hard and exhaustion and he died.
2: A oni říkají, on se upracoval do vyčerpání a zemřel.
1: Gurudev said, take it. He looked around, he saw a dog.
2: A on se podíval a vidíte ho psa teď.
1: What are you doing?
2: A říká, co to děláš?
1: Protecting my family, my son, my grandson, I need to, if someone will come to steal something, then I can bark and awaken my son.
2: Já tady ochraňuju svoji rodinu, ochraňuju svého syna, svého vnuka a když by někdo je chtěl okrást, tak já budu štěkat.
1: I will come, sure, Guruji, I will surely come, you know, like how we Indians say always, you know, yes, Guruji, we will do, and then...
2: A stejně jako my říkáme, Guruji, ano, já něco udělám a stejně nic neuděláme, taky on říkal, určitě půjdu, určitě přijdu, ale...
1: So, Guruji said, okay.
2: A Guruji říká dobrá.
1: Next time Guruji comes again.
2: A druhé, znovu Guruji přijde.
1: Same like our Gurudev, he will not let us suffer, he will not want us to suffer, he will not want us to go down that black hole.
2: A stejně jako náš Gurudev nenechá nás trpet, nenechá nás klesnout, nenechá nás padnout do té díry, černé díry.
1: Next time Guruji again comes.
2: A tak Guruji zase přichází.
1: Where is your dog?
2: A kde pak máte toho psa?
1: He's playing in the playing yard.
2: A on si taky už hraje na hřišti.
1: Then he sees, while Gurudev was there, the son sees a snake hovering near the child.
2: No a jak se tam povídali s tím Gurudevem, tak si ten syn všimnul, že nad jeho dítětem se sklání veliký had.
1: And Gurudev, then the son runs with a stick to give him moksha.
2: No a tak ten syn vezme hůl, aby tomu hadovi dal mokšu.
1: And Gurudev says, wait, I will give special mantra to the snake, don't kill it, wait.
2: A Gurudev říká, počkej, nezabíjej toho hada, já mu dám speciální mantru.
1: So Gurudev went to the snake and say, look.
2: A přišel k tomu hadovi.
1: Look where you're stuck.
2: A říká mu, podívej si, kde, jak jsi dopadl.
1: Now let's go.
2: No tak už teď pojďme.
1: Dher hai parandher nahi, which means as late it can be late, but it's never going to be darkness in the lotus feet of Gurudev.
2: A říká se, že nikdy není pozdě jít z temnoty k lotosovým nohám mistra.
1: It's never too late.
2: Nikdy není příliš pozdě.
1: You always have an opportunity, you always have a chance.
2: Vždycky máte tu příležitost, vždycky máte tu možnost.
1: And finally, when we understand that, then we are in Paramananda with Gurudev.
2: A když konečně to pochopíme, tak najdeme svého mistra.
1: Everything else will come and go.
2: Všechno ostatní přijde a odejde.
1: But we do not need to be stuck in this cycle.
2: Ale my nemusíme být chyceni v tomhle koloběhu.
1: We want to get freed.
2: Chceme být osvobozeni.
1: And if we want to, no problem. Kaliyuga is just baby now. It's just beginning. So don't worry. You have a long way to go.
2: No a pokud nechcete, tak nebojte. Kaliyuga je mladá. Ještě má hodně let. Tak máte před sebou ještě hodně času.
1: And we think now this wars and what is going on, this is nothing compared what is written, what will happen at the end of Kaliyuga.
2: A my se teď bojíme, říkáme, co všechny ty hrozné války, ale to není nic ve srovnání s tím, jak je psáno, co se bude dít na konci Kali Yugy.
1: There will be so much crime, so much torture in this world that even humans will eat humans, will become cannibals.
2: Bude ve světě tolik trápení, tolik bolesti, že lidé budou se pojídat navzájem, budou kanibalové.
1: So I think we should get free in this life, you know.
2: A tak myslím si, že bychom se měli včas od toho osvobodit.
1: Because this is one of the most beautiful eras we are born in with Gurudev.
2: Protože to je ta nejkrásnější doba, kdy jsme se zrodili ke Guruovi.
1: And the more amazing part is, look from where you all came from where we all came from. We all came from all different parts, all different lives, but look where we end up here.
2: A podívejte se, krásné to je z různých životů, z různých částí, z různých konců světa a odevšad jsme přišli a jsme teď tady.
1: And that we are connected to the great parampara of Sri Rupurji Siddhapit Parampara, that we are disciples of such a great master as Visho Guruji.
2: A jsme součástí, jsme napojeni na naši svatou Guru Parampara, jsme žáky Vishva Gurujiho.
1: Wasn't there, will not happen again.
2: A to se už znova nestane.
1: And it is said that Gurudev is born to, incarnated to come and get all the bhaktas of Mahaprabhuji back. So that's what's happening.
2: Říká se, že Gurudev se zrodil, aby přivedl zpátky všechny Mahaprabhujiho bhakty, a to se teď děje.
1: So if you ever feel in life that what in the world am I doing here, we are in the right path now.
2: A tak pokud jste měli někdy v životě ten pocit, co vlastně k čemu to je, co vlastně tady děláte, tak teď víte, že jste na správné cestě.
1: Coming here is your wish and now we are in his hands and let him.
2: Přáli jste si sem přijít a nyní jsme v jeho rukách a on nás vede.
1: Now let it flow.
2: a tak to nechte plynout.
1: But when we give up of our inside things which are stopping us from moving ahead in our spiritual journey, then you will feel the flow.
2: Když se vzdáte těch vnitřních překážek, které vás blokují na vaší duchovní cestě, pak uvidíte, jak to všechno poplyne.
1: When we let go of this wish to complete something.
2: Když se vzdáte toho přání něco splnit, něco naplnit.
1: If we just let it go and surrender to Gurudev and said, Gurudev, my life is your life, you deal with it.
2: Když to všechno necháte a odevzdáte se mistrovi, guruovi, řeknete, můj život je tvůj, ať je to po tvém.
1: Then you will see how easy life feels after that.
2: A potom uvidíte, jak snadný život, váš život bude.
1: But if you want to complicate it, sure.
2: Pokud si to chceme komplikovat, proč ne?
1: Because then we will create problems, then we will try to solve those problems. Before we manage to solve those problems, we will create another problem.
2: Protože my si pak vytváříme problémy a než je stihneme vyřešit, tak si vytvoříme nějaký další problém.
1: That is the beauty of our beautiful mind.
2: A to je krása té naší mysli.
1: Our mind is chanchal. Chanchal means restless.
2: Naše mysl je chanchal, to znamená neklidná.
1: It can't stay calm.
2: Nedokáže zůstat v klidu.
1: Our mind will always be running like a wild horse.
2: Naše mysl pobíhá jak divoký kůň.
1: And that's why when we have something, then we overthink it, and then we just create more and more and more. Then we try to solve those things and create, and it's just endless cycle.
2: A tak když něco máme, tak pořád se snažíme něco řešit, a jak to řešíme, tak jenom vymýšlíme další věci. Je to nekonečný koloběh.
1: But if we surrender to Gurudev and let it all be in his hands, then we know that we are in safe hands.
2: Ale když se odevzdáme do rukou Gurudeva, tak bezpečných.
1: That us to tame that horse, to pull the reins on that horse is all we have.
2: Ale a Gurudev nám dal ty nástroje, jak toho koně skrotit, jak mu dát ty otěže, to nám Gurudev dal do rukou.
1: And that's the beauty of it, that all what Gurudev has given us, it's all for us.
2: A to je krása na tom, že vše, co nám Gurudev dal, je pro nás.
1: Gurudev, whatever he did all his life, it was always for us.
2: Všechno, co nám Gurudev dává, je pro naše nejlepší dobro.
1: Always for his bhaktas.
2: Všechno pro své bhakty.
1: His whole life he dedicated to his bhaktas.
2: Celý svůj život zasvětil svým bhaktům.
1: Gurudev could have done many other things with his mind. If you sometimes, that's what I was talking with my friend who was here a few days, 2 days back, because he didn't know much of Swamiji, so I was talking and explaining him about Swamiji's whole life.
2: A Gurudev celý svůj život tomu zasvětil. Když tady byl ten můj přítel, on o Swamiji moc nevěděl, tak já jsem mu vysvětloval, co všechno Swamiji za ten svůj život pro nás udělal.
1: With the mind of Gurudev, God knows what if he wouldn't be this, then what he could have done so many things, but he dedicated his life to us.
2: Co všechno mohl dokázat, kdyby chtěl, ale on celý svůj život zasvětil nám.
1: And that is why we should be very grateful that we are his disciples.
2: A proto bychom měli být vděční, že jsme jeho žáky.
1: And we should know that we are in safe hands.
2: A měli bychom vědět, že jsme bezpečí jeho rukou.
1: And not have doubts about ourselves and not giving up in our lives.
2: A neměli bychom o sobě pochybovat a vzdávat svůj život.
1: Gurudev always told me, ye manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gawana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
2: Gurudev mi vždycky říkával, tento lidský život je velice drahocený, nepromarni ho.
1: All the tools, mala, kriya, satsangs, bhajans, karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, everything we have, everything we are doing. Why? Because Gurudev gave us these tools for our self-development.
2: Všechny ty nástroje, mala, kriya, satsang, karma yoga, raja yoga, to všechno nám Gurudev dal, tyto nástroje, proč? Pro náš vlastní rozvoj.
1: And now it's our job to realize that.
2: A teď je na nás, abychom to naplnili.
1: And the guidance of Gurudev hasn't gone anywhere.
2: A Gurudev nás nikdy neopustí.
1: If we are going to do something stupid or something wrong, don't worry, he will pull our leashes and stop us.
2: Když se chystáme udělat něco hloupého, nebojte se, on vás zastaví.
1: But for that we need to fully trust in him and say, Gurudev, I will do, we go on in our lives, if it's wrong, he will stop us, if it's right, he will let us.
2: Ale na to, aby to tak bylo, se mu musíme plně odevzdat. Vždycky vědět, že cokoliv, co je špatné, to zastaví a co je dobré, to nás nechá udělat.
1: But that faith is within us and we need to have that faith towards
2: Ale
1: him.
2: K tomu potřebujeme vnitřní víru, vnitřní důvěru v něho.
1: We go and have a shower in the rain?
2: Tak se budeme osprchovat do deště.
1: If I would be younger in Jordan, I would just run out in the rain and have a nice shower.
2: Když jsem byl mladší, tak jsem vždycky běhal v Jordanu venku v dešti a nechal jsem se osprchovat tím deštěm.
1: Is this the first rain of this year?
2: Je to první déšť tohohle roku?
1: Because in India we have a saying, if you have a bath in the first rain, then you know all these pimples or any skin problems we have, that all goes if you have a shower in the first rain.
2: V Indii se říká, že když se necháte omít tím prvním deštěm toho roku, takže vás to zbaví všech těch vyrážek a všech těch puchýřů.
1: But I love this weather.
2: Ale já tohle počasí mám rád.
1: And best part is now we are stuck here. You cannot go anywhere.
2: A nejlepší je, že teď jsme tady, teď musíme zůstat tady, že nemůžeme nikam jít.
1: So as Fulpuriji would say, enjoy, not outjoy.
2: Tak, jak Fulpuriji říká, to je slovníčka v angličtině, radujte se uvnitř, ne venku.
1: So let's enjoy the beautiful weather, the beautiful thundering and the rain and
2: tak si užívejme to family. Krásného počasí, toho hřmění.
1: Announcement, yeah.
3: Playground. Prosím vás, jste si nechali otevřený okno v pokoji, tak si ho dojděte zavřít. Především ty, co jste na Ganze a nechali jste ty střešní okna otevřený. To by jsme plavali velmi, velmi silně.
2: If you forgot to close your window in your room, please go and close it. Especially in Ganga rooms, if you have these skylights, these roof windows, please go and check and close them, because otherwise it would flood us out.
1: Beautiful, we will have a nice swimming pool.
2: Tak krásné, budeme tam mít bazén.
1: That's why now it's high time, that's why we have these bhajans. We sang Chet, I think, no? So, Bhai Tum Jagore, both similar bhajans, Cheta, Rise Awake.
2: My jsme zpívali Cheta, budeme zpívat Bhai Tum, oba podobné bhajany, bratře, probuď se, povstaň, bratře.
1: It's high time for us to wake up.
2: Je nejvyšší čas se probudit.
1: And listen to Guru Vakya.
2: A poslouchat Guru Vakya.
1: Guru Agya Avicharaniya, do not try to find the logic behind this. This is good, learn this. Guru.
2: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech.
1: Guru? Say after me, Guru.
2: Opakujte po mně, Guru.
1: Agya. Avicharaniya.
0: Avicharaniya.
1: So, try not to find the logic behind the Guru Vakya, just follow and do it because it is.
2: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech, prostě se jimi řiďte.
1: Because if he is Trikaldarshi, not us, so he knows what is right and what is wrong.
2: Protože on je Trikaldarshi, ne my, on ví, co je správné a co špatné.
1: Guru Agya Avicharaniya.
0: Guru Agya Avicharaniya.
1: So whenever Gurudev says something to us, then we remember this Guru Agya Avicharaniya. We are not going to find logic behind this. Why did he say this? It doesn't make absolute sense. I am a doctor, and why did he tell me to become a teacher? He knows why. You will later know why.
2: Tak když nám Gurudev něco řekne, nesnažte se s ním debatovat a hledat v tom něco jiného. On ví, proč to je. Proč mi Gurudev říká, abych byl učitelem, když jsem doktor. On ví, proč.
1: Between 2010 and 2018, or not even 18, let's say 2023, so many years I was always thinking, he always goes to Europe, he doesn't take me with, why am I not going with?
2: Vždy, od roku 2010 do roku 2023 vždycky jsem si říkal, on tak jezdí do Evropy a nikdy mě sebou nevezme, proč mě nechává tady, proč mě nebere sebou.
1: 2004, 6, 8 and 10 I came every 2 years, but then from 10 to 18 didn't come to Europe.
2: 2006, 2008 jsem ještě jezdil každé 2 roky do Evropy, ale od roku 2010 mě už sebou vůbec nebral.
1: Didn't like school much.
2: Já jsem neměl moc školu rád.
1: No. Study, not going anywhere, not even from where I was studying to anywhere else. Nope, study.
2: A on říkal, ne, jen se uč, studuj, ani jsem nemohl odjíždět z té své školy, jenom pořád studovat.
1: But now I realize that that was the time for me where I was in the fire and it was being shaped.
2: Ale teď mi došlo, že to byl pro mě ten čas, kdy jsem byl v tom ohni a kdy mě on tvaroval.
1: And when it's the right time, he knows when I should come. So last year he brought me and I believe that now that was the right time.
2: Ale on věděl, kdy bude ten správný čas, kdy mě sem zase vezme. A tak minulý rok, když jsem přišel, tak jsem poznal, že je to ten správný čas.
1: At that time it was always, Swamiji always going, he doesn't take me, it's so cool, it's so much fun traveling and doing this and doing that. And...
2: Ale v té době jsem si říkal, Swamiji, že si tak cestuje a se o mě nebere, tam je to tak dobré, je tam zábava a já musím být tady.
1: But I think if I wouldn't go through that tapasya with Vishwakarnanji, then... I don't think I would be what I am now.
2: Ale myslím si, že kdybych neprošel tou tapasyou u Ashokananjiho, tak bych nebyl tím, kým jsem teď.
1: Sometimes hard training is also good training because that is long lasting.
2: A občas ten tvrdý trénink je dobrý trénink, protože ten vydrží dlouho.
1: Yeah, Bhakta is clapping for the youth people.
2: Bhakta tleská za ty mladé.
1: Because he's planning to give you guys hard treatment.
2: Protože chystá se vám dát ten tvrdý trénink.
1: But yes, sometimes that is also necessary in life.
2: Ale někdy je i tohle v životě potřeba.
1: And that is training.
2: Ten trénink.
1: And when is the right time for us in life, then it will automatically happen what is supposed to happen.
2: A když přijde ten správný čas, tak se stane přesně to, co se má stát.
1: But for that we need to give up and trust and
2: ale na to se musíme všeho vzdát a musíme mít důvěru.
1: Let it be in his hands.
2: Ať je to v jeho rukách.
1: Because when we will try to manage it, we won't be able to.
2: Protože my, když to budeme chtít zařizovat, tak to nezvládneme.
1: But you see how powerful he is. He's managing all of us.
2: A vidíte, jak je mocný, on to zařizuje za všechny za nás.
1: Everything he's doing, he does for a reason. Every time he's closing his eyes, he's fixing some of our screws.
2: Všechno, co dělá, dělá z nějakého důvodu. Pokaždé, když zavře oči, tak něco pro nás zařizuje.
1: At the moment it won't make sense for us.
2: V té chvíli nám to nedává smysl.
1: Later we will realize that.
2: A později nám to dojde.

0: आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमः। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनाम दीपं सजते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddha Peeth Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Peeth Parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného tyhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devpuriji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devpuriji jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené tak.

0: jiným způsobem.
1: Vybring ice cream.
0: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
0: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
0: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
0: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
0: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
0: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
0: A on řekne ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said I don't want anything.
0: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much, too much choice.
0: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: In between the First World War
0: po první světové válce
1: and Second World War,
0: mezi první a druhou světovou válkou,
1: we didn't choose any choice.
0: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
0: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
0: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
0: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
0: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
0: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
0: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
0: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
0: když jsem byl tady v téhle zemi,
1: I was here in 1973.
0: Byl jsem tu roku 1973.
1: When it was a different government, different government.
0: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
0: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
0: Rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
0: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
0: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
0: Byl jeden pan doktor.
1: She was my disciple, very good.
0: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
1: And she used to translate.
0: A byla překladatelkou.
1: And she said.
0: A ona říkala.
1: When we went for shopping or something.
0: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
1: She said, take it.
0: Ona říkala, berte to.
1: Take as much as you can.
0: Berte, co jen jde.
1: You don't know, tomorrow will be here.
0: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
1: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
0: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
1: There will be banana.
0: Možná budou jen banány.
1: But now we have everything and we don't want to eat this.
0: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
1: So humans are never content.
0: Lidé nejsou nikdy spokojení.
1: If you give this,
0: když jim dáte tohle,
1: they are not happy.
0: Nejsou šťastní.
1: If you give too much, they are not happy.
0: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
1: And some people they want to say no, I don't like this.
0: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so it's with all different kind of path we are doing.
0: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
1: And some things that I know everything.
0: A někdo si myslí, já už vím
1: všechno. I'm strong.
0: Já jsem silný.
1: But it is said.
0: Ale říká se.
1: O human.
0: O člověče.
1: O man.
0: O člověče.
1: Don't be proud of thy body.
0: Nebuď pyšný na svoje tělo.
1: And don't be proud of your little tiny knowledge.
0: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
1: You are running with a little needle.
0: je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
1: It's my powerful weapon.
0: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
1: Yeah. But when comes the big arrow?
0: Ale když přiletí velký šíp,
1: it's different.
0: To je něco jiného.
1: But this arrow is nothing.
0: Ale ten šíp není nic.
1: We have the gun.
0: My máme pušky.
1: That's also now nothing.
0: A i to teď už nic neznamená.
1: Bomb.
0: Máme bomby.
1: Atom bombs.
0: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
0: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like these people, they are not happy.
0: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy, and they are makes others also they are confused.
0: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
0: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
0: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
0: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
0: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
0: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
0: A je příběh z něčeho, o čem se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
0: Jsou tam stromy, 10 000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
0: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
0: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
0: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is, how many, 500 years, or no, no, how long is this banyan tree? More than thousands.
0: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the, yeah.
0: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very. Viveka, full of vivek.
0: Měl viveku, byl plný viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
0: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
0: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
0: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
0: Byl to pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
0: A tak ten yogi.
1: Look to this tree.
0: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
0: A trošku se posmutněl.
1: Like our tree.
0: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
0: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
0: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
0: Ale to se nestane.
1: He said, yes, I know, you are very strong.
0: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
0: Je to jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
0: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
0: Já jsem tak silný.
1: It can come the hails.
0: Můžou přijít kroupy.
1: Storms.
0: Bouřky.
1: Earthquakes.
0: Zemětřesení.
1: I stand through.
0: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
0: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: That is still not born.
0: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
0: A on se ani nenarodil.
1: You are making sorrows.
0: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
0: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
0: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
0: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is, I know.
0: A to já vím.
1: So how strong is, how big?
0: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeter wide.
0: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
0: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
0: No, a tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
0: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
0: Kde je teda?
1: He is going to be born.
0: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
0: A kde?
1: At blacksmith.
0: U kováře.
1: At the blacksmith?
0: U kováře?
1: Yes.
0: Ano.
1: What will be that?
0: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
0: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the...
0: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
0: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
0: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
0: Jdi a medituj.
1: He went away.
0: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
0: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
0: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big, big tree.
0: A ten mohutný, mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
0: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
0: Guruji přišel.
1: And looked there.
0: A podíval se tam.
1: And he said.
0: A řekl.
1: Pity.
0: Škoda.
1: I told him.
0: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
0: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cutted your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said yes, Swamiji.
0: A on odpovídá ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with axe.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And the joined with the axe.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly.
0: A podobně.
1: You come to achievement.
0: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
0: Skrze svou sadhanu.
1: Many, many years.
0: Mnoho, mnoho let.
1: But be careful.
0: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může or destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when that is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: A to je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know many Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: No. Yeah. But when many, many are okay, but still is it love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte se dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasové mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Uh. Okay? Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
1: half,
0: na půl člověka.
1: Half fish,
0: na půl ryba,
1: and half human.
0: A na půl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
0: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakšasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: Tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž. Yeah.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this both.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermos for thermos.
0: Vyrobili ty termosky.
1: And they had to have the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné.
1: Only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli se to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byly pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And did give it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové
1: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je Rakshasa.
1: Put it. Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chopped the neck of the rakshasa.
0: A hlava a usekl mu jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The rakshasa said.
0: A rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: to
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: Tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But.
0: Ale.
1: One drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyandip Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyandip Gitě.
1: He said.
0: Říká.

0: mnohé.
1: So therefore in Vigyandip Gita Mahaprabhu ji said.
0: A proto Mahaprabhu ji říká ve Vigyandip Gita.
1: Listen the Sadguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Sadguru.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Pane, kýče.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhuji doesn't tell you.
2: Mahaprabhuji to neříká vám.
1: But he's telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we shouldn't telling whom to our mind.
2: A proto my, i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything first before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: The sisters, brothers, etc.
2: Ty bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said no, completely half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Ne, dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
2: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
2: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: Who will get more?
2: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%, he gets
2: 15%. Ty dostaneš 15%.
1: Lawyer.
2: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
2: No a pak budete prodávat ten
1: majetek. And you will fight the lawyer.
2: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
2: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santosh.
2: Tak jako naše Santosh.
1: Name is Santosh.
2: Jmenuje se Santosh.
1: But he's a lawyer. Ale, the judge.
2: Ale je to soudce.
1: And she will make

0: Santoš for all.
1: A ona tu santoš nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%?
1: 15%?
0: 15 and 15.
1: 15.
0: Take it?
1: Ber?
0: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So, from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%...
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: मन की।
1: गलियां छोटी, the path is very narrow.
2: Ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga.
2: Na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy.
2: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou s vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what then more dangerous?
2: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost,
1: nevědomost. We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is mine.
2: Tohle je moje.
1: I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje. Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevři.
1: Show me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: And then I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was poured down.
2: A já jsem takhle a praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj a tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty že mě budeš učit.
1: It was this. But she put me with television. Aha. Black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know exactly 12 was finished.
2: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there is no national.
2: A dneska už to nejde.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 m.
1: And 3.5 meters long.
2: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people, they chipped some trees branches.
2: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
1: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
2: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
1: I opened the door.
2: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
2: A měl jsem
1: slippery.
2: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
2: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
2: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was pst.
2: A během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
2: railing.
1: Eh?
2: Railing.
1: Yeah, railing.
2: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
2: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
2: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
2: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
2: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
2: A zavřela ty dveře.
1: So slippery.
2: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
2: A proto Mahaprabhuji říká.

0: So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapuriji's.
1: A my známe Devapuriji's.
0: People saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devapuriji's Gufa 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích, ta Devapuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapuriji's Gufa.
1: A za 2-3 dny půjdou k Devapuriji's Gufa.
0: And there is someone here who was in Devapuriji's Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl v Devapuriji's Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry. Go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapuriji Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devapuriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I felt this is Devapuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Sastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adiós. So what I want to tell,
1: co mám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times.
1: Dvakrát.
0: Or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel v roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what do you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary, books was how many thousand, and in Christmas day, 1 week or 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they had their book, Yoga and Dead Life, in Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu Jiho Holigru Jiho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v němčině,
0: Croatian,
1: v Slovenian, ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě.
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not.
1: A něco jsem se naučil nebo ne.
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Tady koláček, sladkost.
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl.
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Dip Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Dip Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch baktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasy zaútočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy je neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't come like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten.
0: But we are not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku.
1: Hari Om. Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev, ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se toho zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be at this.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that Rakshasa,
1: ten Rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemies laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area. Trunk of the tree.
1: A celý ten strom zemnic vytlapali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to.
0: Yes. So likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hoshiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती है दम पिला के so this I will Aslaram ji bhajan is very beautiful holy guru ji often was singing this bhajan early morning 3:30
1: tohle to Aśaram jiho bhajan velice krásný guruji ho často zpíval v půl čtvrté ráno
0: and said to me he called me
1: a vždycky mě zavolal
0: glass water
1: říkal sklenici vody
0: yes guruji
1: ano
0: sit down
1: posedni si
0: mala pero meditate
1: a medituj.
0: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
1: Oh, můj přítele.
0: Be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke, don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai thagon ki, this city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhansa Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples Vivek Puri, Vivekanand.
1: Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives, and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he's drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोय ड्राही।
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.

0: आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमः। दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम्। ओम शांति शांति शांति।
1: विद एडोरेशन टू आवर Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
2: S úctou k naší Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: Our dear sisters and brothers.
2: Mé drahé sestry a bratři.
1: From different nations.
2: Z různých národů.
1: Here in our beautiful ashram.
2: Zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného v téhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a my bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devpuriji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devpuriji yogi v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
2: a když děti dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much.
2: Protože
1: too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: In between the First World War.
2: Po první světové válce
1: and second world war.
2: A druhé mezi první a druhou světovou válkou.
1: We didn't choose any choice.
2: Neměli jsme nic na výběr.
1: Just take it.
2: Jenom prostě ber, co je.
1: And they were happy.
2: A byli šťastní.
1: And they learned lot.
2: A hodně se toho naučili.
1: I don't know, I was not here.
2: Já nevím, já jsem tady nebyl.
1: But for many people even this white sugar was not available.
2: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
1: And now we don't want to eat sugar.
2: A my dneska ani už nechceme cukr.
1: It's not healthy.
2: Že už není zdravý.
1: When I was here in this country,
2: když jsem byl tady v téhle zemi,
1: I was here in 1973.
2: Byl jsem tu roku 1973.
1: When it was a different government, government, different government.
2: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
1: But country did not change.
2: Ale ta země sama se nezměnila.
1: Vegetation did not change.
2: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
1: People did not change.
2: Lidé se nezměnili.
1: And that time was also some principles.
2: A v té době také byly určité principy.
1: So there was one doctor.
2: Byl jeden pan doktor.
1: She was my disciple, very good.
2: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
1: And she used to translate.
2: A byla překladatelkou.
1: And she said.
2: A ona říkala.
1: When we went for shopping or something.
2: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
1: She said, take it.
2: Ona říkala, berte to.
1: Take as much as you can.
2: Berte, co jen jde.
1: You don't know, tomorrow will be here.
2: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
1: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
2: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
1: There will be a banana, banana, banana.
2: Možná budou jen banány, banány.
1: But now we have everything and we don't want to eat this.
2: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
1: So humans are never content.
2: Lidé nejsou nikdy spokojení.
1: If you give this,
2: když jim dáte tohle,
1: they are not happy.
2: Nejsou šťastní.
1: If you give too much, they are not happy.
2: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
1: And some people they want to say no, I don't like this.
2: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
1: And so it's with all different kind of path we are doing.
2: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
1: And some things that I know everything.
2: A někdo si myslí, já už vím všechno.
1: I'm strong.
2: Já jsem silný.
1: But it is said.
2: Ale říká se.
1: O human.
2: O člověče.
1: O man.
2: O člověče.
1: Don't be proud of thy body.
2: Nebuď pyšný na svoje tělo.
1: And don't be proud of your little tiny knowledge.
2: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
1: You are running with a little needle.
2: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
1: In my powerful weapon.
2: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
1: But when come the big arrow?
2: Ale když přiletí velký šíp,
1: it's different.
2: To je něco jiného.
1: But this arrow is nothing.
2: Ale ten šíp není nic.
1: We have the gun.
2: My máme pušky.
1: That's also now nothing.
2: A i to teď už nic neznamená.
1: Bomb.
2: Máme bomby.
1: Atom bombs.
2: Atomovou bombu.
1: But still they are not happy.
2: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
1: Like these people, they are not happy.
2: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
1: And they are not happy and they are makes others also they are confused.
2: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
1: Stay, remain.
2: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
2: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
2: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
2: myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
2: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
2: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
2: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
2: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
2: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
2: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is, how many, 500 years, or no, no, how long is this banyan tree? More than thousands.
2: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the, yeah.
2: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
2: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
2: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
2: Byl v klidu.
1: Very. Viveka, full of vivek.
2: Měl viveku, byl plný viveky.
1: Something like Arjun Puri.
2: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
2: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
2: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
2: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
2: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
2: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
2: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather, grandfather.
2: Byl to pra pra pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
2: A tak ten yogi.
1: Look to this tree.
2: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
2: A trošku se posmutnil.
1: Like our tree.
2: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
2: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
2: Maharaji.
1: Why are you so sad?
2: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
2: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
2: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
2: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest had thousands and thousands of kilometers forest.
2: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
1: And I see their distraction.
2: Já totiž vidím jejich zkázu.
1: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
2: Ale to se nestane.
1: He said, "Yes, I know you are very strong."
2: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
1: But there is one enemy, ale your enemy.
2: Je tu jeden tvůj nepřítel.
1: My enemy?
2: Můj nepřítel?
1: I am so strong.
2: Já jsem tak silný.
1: It can come the hails.
2: Můžou přijít kroupy.
1: Storms.
2: Bouřky.
1: Earthquakes.
2: Zemětřesení.
1: I stand through.
2: A já to přestojím, já to vydržím.
1: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
2: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: That is still not born.
2: Ale on se ještě nenarodil.
1: Still not born.
2: A on se ani nenarodil.
1: You are making sorrows.
2: A ty už se tím trápíš.
1: Maharaji, how do you know he's not born?
2: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
1: I know that your destiny.
2: Protože já vím, co je tvým osudem.
1: And your destiny has come clear.
2: A tvůj osud už je teď jasný.
1: And that is, I know.
2: A to já vím.
1: So how strong is, how big?
2: A jak teda je silný, jak velký?
1: He said it is about 15 centimeter wide.
2: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
1: And 20 centimeters long.
2: 20 centimetrů dlouhý.
1: Who? The old tree is laughing.
2: No, a tak ten starý strom se směje.
1: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
2: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
1: Where is that?
2: Kde je teda?
1: He is going to be born.
2: A on už se brzo zrodí.
1: Where?
2: A kde?
1: At the blacksmith.
2: U kováře.
1: At the blacksmith?
2: Kováře?
1: Yes.
2: Ano.
1: What will be that?
2: No a co to bude?
1: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
2: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
1: And that's called the one, what we call the...
2: X. Tomu se říká sekera.
1: Swamiji, all right, thank you.
2: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
1: Don't waste your time.
2: Neplýtvej tady časem.
1: Go and meditate.
2: Jdi a medituj.
1: He went away.
2: A tak on odešel.
1: After 20 years, Babaji came again.
2: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
1: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
2: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
1: And this big tree.
2: A ten mohutný strom.
1: Lying there at the dry wood.
2: Ležel tam jako uschlá kláda.
1: Guruji came.
2: Guruji přišel.
1: And looked there.
2: A podíval se tam.
1: And he said.
2: A řekl.
1: Pity.
2: Škoda.
1: I told him.
2: Já jsem mu to říkal.
1: But he said to this trunk of the tree.
2: No a tak mluvil padlému kmeni toho stromu.
1: Tell me please.
2: Prosím, řekni mi.
1: How this small X cutted your whole forest?
2: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
2: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
2: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
2: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
2: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with ex.
2: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
2: Jakže?
1: That long handle.
2: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
2: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And they joined with the axe.
2: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
2: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
2: On říká ano.
1: Similarly.
2: A podobně.
1: You come to achievement.
2: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
2: Skrze svou sadhanu.
1: Many years.
2: Mnoho let.
1: But be careful.
2: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
2: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
2: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
2: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
2: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
2: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
2: A to nás
1: může destroy.
2: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
2: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
2: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
2: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
2: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
2: Nebo její guru.
1: Or their guru.
2: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is,
2: ale tam, kde je Satguru,
1: then is one.
2: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said,
2: Mahaprabhuji řekl,
1: sometimes I can't see any bhakta.
2: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
2: Kteří přišli na satsang.
1: And I am a tear for my bhaktas.
2: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
2: Láska.
1: Love is strong.
2: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
2: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
2: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
2: A to je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
2: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
2: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
2: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
2: Když je tu láska.
1: And what is that love?
2: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
2: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
2: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know many Czech language.
2: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
2: Píšete lásky?
1: Eh? No. You? But when many are okay, but still is love, not loves.
2: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
2: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
2: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
2: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
2: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
2: Bůh Rama.
1: Shiva. Or God Jesus.
2: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
2: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
2: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
2: Bůh Ram.
1: God Krishna.
2: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
2: A ty Ram Krishna, to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
2: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
2: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
2: Bůh je Brahma.